Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, školovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli se štuhej jako nikdo druhej, za chvíli se ščervů potrava.